0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít bez srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
3: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo. Ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Melodický rok, to je Skyrock.
0: Skyrock, Skyrock, Skyrock.

Baby, baby, baby.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Moravsko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
1: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: a Maronto.
1: Lítaš a ty tvoje křídla otíraj se o cizí místa.
2: Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
0: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
2: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
0: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
2: Těšíme se na vás.
0: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
4: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Policisté na Jesenicku posunuli vyšetřování masivního úhynu ryb ve Staré červené vodě. Začátkem září upravili právní kvalifikaci a případ nově prověřují jako neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy z nedbalosti. Vodu v potoce kontaminoval špatně zvolený postup při opravě místního mostu, což stálo život chráněné střevle, mřenky i pstruhy. Viníkům tak nyní hrozí až roční vězení. Policisté v Česku možná brzy získají právo dočasně zavřít obchody, které nabízejí zdraví nebo životu nebezpečné výrobky. Cílem této změny je mnohem rychleji zasáhnout proti nepoctivým prodejcům a ochránit tak zákazníky. Sport. Na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku bude Česko reprezentovat desítka závodníků. Mezi největší naděje českého týmu patří paralympijský vítěz David Kratochvíl a zkušený Arnošt Petráček. V nominaci jsou ale i mladé juniorské naděje. Vedení výpravy neskrývá vysoké ambice a cílí na cenné kovy. Šampionát startuje už v pondělí a potrvá do soboty.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít bez srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: skvělé ráno a ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že pondělí trávíte právě s námi. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark,

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Skyrock.
7: Skyrock.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Krásné pondělí, ať jste kdekoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další ranní chvíle. Na lince budeme mít za okamžik našeho rádiového astrologa, se kterým se dozvíme, co nás tento týden čeká. Tak volume doprava, bude to stát za to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
4: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
3: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasový oblečení a obuv.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
18: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
19: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 7. září. Začínají dny evropského dědictví v Olomouci. Program přinese komentované prohlídky a procházky, koncerty, videomapping a na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy.
2: Bude to mega velké gala. Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Zároveň tam bude Jirka Přibyl, což je další áčková superhvězda a zároveň náš šéf opery, který bude zpívat. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr, smíšený pěvecký sbor, který bude opravdu velký, bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
1: Přiblížil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Gerneš. Novinkou v letošním programu otevřených památek Dnů evropského dědictví v Olomouci je zcela mimořádné zpřístupnění unikátní pevnostní bašty číslo 8 nad schody u vily Primavesy. Podrobný program Dnů evropského dědictví v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Sérii útoků na vesnických zábavách na Olomoucku dál prověřuje policie. Jde o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí vesnické zábavy a útočí na osamocené oběti. Případy napadení evidují obce jako Náměšť na Hané nebo Slatinice. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké nemocnici se zlomeninami obličeje. Policie oznámila, že provádí veškeré úkony ke zjištění pachatelů. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr. Sport. Máme za sebou 7. kolo 1. a 2. fotbalové ligy. Jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Sigma Olomouc přemohla Bohemku 3-0, Slovácko remizovalo 0-0 s Pardubicemi a Zlín padl 1-3 s Teplicemi. Ve druhé lize Prostějov remizoval 1-1 s Táborskem a Kroměříž zahrála remízu 1-1 s Béčkem Baníku.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Ráno chladno, přes den vedro. Jestli ještě nemáte uklizené plavky do skříně, klidně je vytáhněte. Do středy to prostě půjde. Potom si příroda řekne dost, přijde studená fronta, déšť, bouřky a od čtvrtka nás pošle do svetrů s teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Dnes ještě příjemných 21 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Doprava. Dobré ráno za volant, ranní kolony na Chvalkovické v Olomouci kolem 6 až 10 minut. Zahuštěná doprava je i v Sokolovské ve směru ke Komenského, kde popojedete ve 4-minutové koloně. Mimo město na D46 se od Vyškova na Olomouc krátkodobé prohlídky a mobilní měření. D1 Lipník nad Bečvou, Loučka, odstavené auto. S další odstavenou károu počítejte na Blanensku, je to přímo ve městě ulici Na Poříčí. V Olomouci na Lipenské zvyšte pozornost. U cesty se pohybuje pejsek, bacha na chlupáče. Ještě pozor na rychlost a předpisy. Policejní hlídky potkáte v Napajedlích, v ulici Nádražní, v Otrokovicích u Štěrkoviště a v Tlumačově na ulici Klasická. Taky v pondělí dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Máte správně naladěno. Tady hrajeme a bavíme a díky hvězdám taky víme, jak se nám dneska bude dařit a na co se můžeme těšit. Tak poslouchejte dál, jdeme na to.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rodinné záležitosti naberou nečekaný, ale příznivý směr. Býci, jste kouzelní a v jádru jste dobráci od kosti. Blíženci, stačí maličkost a hned se vám vrátí dobrá nálada. Radci, pokud si chcete zlepšit kondici, musíte udělat první krok. Lvi, najděte si čas na obětí, i když to není úplně váš styl. Pany, dopřejte ostatním větší prostor. Váhy, řešíte budoucnost a volíte jistotu. Štíři, vy se nebojte sdílet své sny. Střelci, tam, kde jste čekali odmítnutí, najdete otevřenou náruč. Kozorozi, zvládnete všechny úkoly a navíc s úsměvem. Vodnáři, nemusíte být neustále v pohybu, jen abyste měli dobrý pocit. A co my ryby? Možná bychom na chvilku měli ustoupit do pozadí a pak sledovat, co se bude dít.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
15: Na kráně zamíchej, ochotnej, jam, jam, jam. O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
21: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Zdravíme všechny, díky, že v pondělí ráno ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě už za okamžik. Tak se hoďte do klidu a užívejte si pondělí v plné parádě.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Radio Talent a 18-letý písničkář Tomáš Olišar vydává nový videoklip ke skladbě Tak mi řekni, proč si na mě tak zvědavá. Klip k písničce z jeho prvního českého EPčka vychází na YouTube právě dnes, 7. září, a je opravdu unikátní. Natočil se totiž takzvaně na jediný nepřerušovaný záběr bez jediného střihu. One take. Zatímco Tomáš zpívá v popředí za doprovodu piana, v pozadí herci rozehrávají skvělou improvizovanou etídu. Pokud máte rádi poctivou, surovou muziku inspirovanou Bobem Dylanem nebo Beatles, určitě si tenhle vizuální i hudební zážitek nenechte ujít. Tomáš Olišar, Radio Talent a hitovka Tak mi řekni, proč si na mě tak zvědavá. Podrobnosti má i web report.cz.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
15: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kučka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
17: Skyrock. Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Jdeme na to. Je pondělí 7. září. Po novém jezdíme v Olomouci na Stupkově ulici. Opravy silnice skončily. Rekonstrukce za 31 milionů korun přinesla nový povrch, moderní zastávky pro městskou hromadnou dopravu a 30 nových parkovacích míst. Celkem už jich je 92.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Stavba roku České republiky by mohla být z Přerova. O titul k roku 2026 se uchází nová přerovská radnice. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka byla vybrána mezi 150 nejlepších realizovaných projektů z celé České republiky. O vítězích rozhodne odborná porota a zároveň je tu i prostor pro veřejnost. V ceně veřejnosti lze hlasovat do 15. listopadu na webu stavbaroku.cz. Přerovská nová radnice soutěží pod číslem 83.
0: Sport.
2: Dokázala to. Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu US Open. Přemohla Ukrajinku Kostěkovou 2-1 na sety. V duelu o postup do semifinále vyzve na newyorském betonu zítra světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude déšť i bouřky. Do konce týdne potom teploměry horko těžko překročí 20. Víme, jak bude dneska polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ovšem i zítra chladná rána.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Dobré ráno i za volant. Dopravní komplikace v Prostějově nekončí. Po uzavírce u Vitany se dnes zavírá sjezd z dálnice D46 Držovice ve směru od Olomouce. Důvodem je měsíční oprava mostní římsy. Řidiči, kteří jedou z Olomouce do Prostějova, tak je tu jediná možnost sjezdu, a to na křižovatce Prostějov centrum, a tam to bude zasekané. Pozor na policejní hlídky v Bořitově v ulici Trávníky, v Napajedlích na nádraží, v Tlumačově v Dolní, ve Valmezu na Masarykově, policii jste viděli na D1 u Ivanovic na Hané a taky v Blansku na Gelhornově. Máme nahlášeny dvě komplikace s odstavenými auty. Jedno stojí na D35 před exitem Velký Újezd ve směru Lipník a druhé v Moravské Třebové v centru ve směru k Lidlu. Dobře dojeďte!
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: skvělé ráno a ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že pondělí trávíte právě s námi. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.

0: Skyrock kalendárium.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Lenu.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Skyrock.

0: krásné pondělí, ať jste kdekoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další ranní chvíle. Na lince budeme mít za okamžik našeho rádiového astrologa, se kterým se dozvíme, co nás tento týden čeká. Tak volume doprava, bude to stát za to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
4: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářenej, osvícenej, Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme, nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takové jako víkend za odměnu pro všechny.
2: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
4: Moc ti děkuju, moc zdravím.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.
1: Skyrock.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
6: Seta od Dytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
3: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy bez směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda.
0: Sport.
2: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
0: Počasí.
4: První 2 dny v týdnu nám ještě naservírují parádní letní jízdu. Dnes i zítra teploty až ke 30. Ve středu ale letní párty bez milosti rozpustí studená fronta plná deště a znatelného ochlazení. Od čtvrtka už budeme zahřívat rukama hrnky s čajem, protože teploty spadnou k 18 stupňům Celsia. Dneska zpočátku oblačno, sem tam nějaká kapka, během dne se vyjasní. Rtuť teploměru se zastaví na 25.
0: Doprava.
4: Hezké ráno za volant, Dolní ulice v Prostějově, počkáte si 10 až 15 minut. Stejné zdržení vás čeká v Olomouci na 17. listopadu. Do 5 minut se zdržíte na Šibeníku v Dolní Novosadské, pozor na nefunkční semafory. Pozor, se zdržením počítejte i při průjezdu Moravskou Třebovou. Na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi komplikuje provoz porouchané auto. Ve Starých Hutí stojí vůz na krajnici. Nohu z plynu a policejní hlídky napajedla Otrokovice Držovice Drahlov v Olomouci u svatého Jana. Hlídka vám změří rychlost taky na dálnici D35, velký újezd a stojí na D46 u Drysic. Dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Nádherné dopoledne, doufám, že se máte skvěle. My hrajeme dál hit za hitem a těší nás, že jste součástí naší rádiové rodiny. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, přejeme pohodové pondělí a víme, že s úsměvem a naším rádiem jde všechno líp.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
5: U Bivoje všechno je.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Zdravíme všechny, co chtějí mít přehled. S námi víte, co se děje v našem regionu. Ještě před celou dáme aktuální zprávy, předpověď počasí i dopravní informace. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
12: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela. Rostoucími cenami paliv se bude opět zabývat vláda, a to dnes. Podle premiéra Andreje Babiše mají rafinérie nepřiměřené zisky, píše ČTK. Kabinet zvažuje zastropování marží, ale snižovat spotřební daň neplánuje. Například v Olomouckém kraji je průměrná cena benzínu Natural 95 nyní 43 korun za litr a průměrná cena nafty 46,50 za litr.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, je tu předpověď počasí. Začátkem týdne to vypadá, že léto podepsalo smlouvu na dobu neurčitou. Dnes i zítra krásně, v úterý dokonce až 30 stupňů Celsia. Ve středu přijde v uvozovkách ledová sprcha v podobě studené fronty. Bude déšť i bouřky. Do konce týdne potom teploměry horko těžko překročí 20. Víme, jak bude dneska polojasno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ovšem i zítra chladná rána.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehoda v centru Poličky, na Kruháči, projíždějte opatrně. Pozor na D35 na okruhu Olomouce před Lipníkem. Před exitem Olomouc střed překáží odstavené auto na krajnici. Měření a policejní hlídky D1 před exitem Lipník nad Bečvou. Na D46 jste viděli majáčky u Olšan a přímo v Olomouci stojí na 1. máje. Policie taky v Šumperku na Zábřežské, v Napajedlech a ve Vyškově na Kroměřížské. Dobře dojeďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: v Olomouci našel cestu i do Jeseníků, kde mám spoustu svých oblíbených míst.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Moc ti děkujeme, že rozjíždíš nový týden s naším rádiem. Pondělí je tady v plné síle, tak proč si ho nespříjemnit skvělými plány na odpoledne nebo třeba na zbytek týdne? Za 20 minut ti naservírujeme skvělé tipy, kam vyrazit. Přejeme ti, ať máš start týdne co možná nejpříjemnější.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Dobrý den.
8: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
19: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Hledáte skvělé tipy, kam vyrazit? Všem milovníkům kultury dnes startují oblíbené dny evropského dědictví. Pokud máte chuť na film, v kině Metropol dnes od 18. úžasný dokument Dalaj Lama – Oceán moudrosti. Od 19 hodin se pak v kostele svatého Mořice rozezní francouzské symfonické varhany. Ve stejný čas přivítá i bazilika na svatém Kopečku, Moravskou filharmonii, tady se odehraje tradiční dobročinný koncert pro klíč. Přejeme vám krásné pondělí plné zážitků. Víme, co se děje tady.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
10: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci prochází úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začaly dnes a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun autobusové zastávky.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Ode dneška do čtvrtka je tu železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Podrobnosti má web report.cz. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo 1000 přestupků za měsíc, píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Sport.
1: V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do osmifinálového střetu. Po 6:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jakou na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a taky na 1. máje. Hlídka je prý i v Šumperku na Zábřežské. A pozor, větší nehodu máme na trase Mohelnice Zábřeh. Je to na té křižovatce na Mírov. Na místě jsou záchranáři a zdržení je tady prý zhruba na 10 minut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že ti na našich vlnách můžeme dělat společnost. Společně trávíme pondělí 7. září. My pro tebe už za 20 minut máme nachystanou porci praktických tipů, které ti zjednoduší život. Do té doby ti hrajeme další várku hitu za hitem.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: styl na Skyroku.
1: Máte pocit, že nový týden potřebuje trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak ho přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Injekční stříkačky sbírá po Olomouci městská policie. Jejich počet roste. Během uplynulého víkendu na cyklostezce u Černé cesty a v okolí zajistili strážníci přes 60 kusů. Od začátku roku v Olomouci pozbírali už 710 kusů infekčního materiálu. Víc než za celý loňský rok.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Filmoví fanoušci v Boskovicích si musí v první polovině září dát malou přestávku. Místní kino Panorama totiž dočasně zavřelo kvůli chystané rekonstrukci toalet. Filmová pauza potrvá jen několik dní, píše deník. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters.
0: Sport.
1: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
0: Počasí.
2: Taky jste si toho všimli, léto jakoby nechtělo skončit. Teplé počasí se vrací zas a znova. Víme, jak bude, konkrétně dneska polojasno a k tomu zhruba 22 stupňů, ale už v úterý nás čeká ryze letní den, bude 25 až 28. Ojediněle tam cinkne tropická třicítka a od středy dál pak budou teploty nejčastěji kolem 20 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Hřebčíně, v ulici Na trati, u toho železničního přejezdu. Nehoda se dořešuje na trase Mohelnice Zábřeh, jak je ta křižovatka na Mírov. Čukanec taky máme ve Valmezu na Vsetínské a bouráme i v Přerově. Na ulici Bratří Hovůrkových u toho kruháče. Je to srážka dvou aut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Radio Haná Skyrock.
12: Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.
12: Skyrock.

0: rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Skyrock kalendárium.
3: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i herní kamarád do deště Sagvan Tofi. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Byl dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.
4: Regíny, to

0: Skyrock kalendárium.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
2: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
1: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí. Víme, jaký je teplotní rekord pro dnešek. Je to 30,6 stupně Celsia. Naměřili jsme ho 7. září před 2 lety. Taky víme, jak bude. I nadále většinou polojasno a k tomu dnes zhruba 22 stupňů. Zítra to bude skoro 30. Tyhle letní hodnoty ale pak utne výrazná studená fronta. Ve středu a ve čtvrtek naměříme sotva 20 stupňů a navíc od západu očekáváme přehánky, déšť a místy i bouřky. Doprava. Víme, jak se jezdí tady? Je tu naše blesková doprava. Drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci Hodolanech na křižovatce Libušina u Panelárny. Jinak připomínáme, že strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci na 1. máje nebo v Holici na Keplerově ulici. A policejní hlídku máme hlášenou taky na dálnici D46 na exitu Prostějov centrum. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Díky moc, že jsi s námi i v odpoledních hodinách. Hrajeme ti parádní pecky, taky ti ale pravidelně přinášíme třeba rozhovory se zajímavými hosty. Jako každé pondělí i tentokrát zavoláme našemu rádiovému astrologovi už za 20 minut. Přejeme ti příjemný poslech a spoustu dobré nálady.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
10: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
11: Na kráji zamíchej.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Baudyše a ten tuší, co připravují hvězdy během 2. zářijového týdne. Tondo?
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
3: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo. Ten víkend by měl být po dlouhý době takové jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. 2. zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudyš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
10: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
11: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burg blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou sportovní halu máme v Litovli. Hala za 91 milionů korun přináší nové zázemí pro místní sportovní oddíly, žáky škol i širokou veřejnost. Otevřela se v uplynulých dnech u Sokolovny. Moderní hala nabízí velkou hrací plochu pro míčové sporty, diváckou tribunu i moderní šatny. Do provozu vstoupila s novým školním rokem. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně dvou mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoň Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teploty jako na houpačce. Dneska 22, zítra skoro 30 stupňů, ve středu pak jenom lehce nad 20. A výhledově od čtvrtka do neděle nás prý čeká další ochlazení. Bude sotva 20 stupňů. A bio, to se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci teď máme nehodu na tovární, je to u toho sjezdu k nádraží. Jinak strážníky s radarem můžeme potkat například na 1. máje, anebo v Holici na Keplerově ulici. Policejní hlídku pak máme hlášenou i na dálnici D55, když se jde kolem Záhlinic. A pozor, komplikace máme u Kojetína na silnici Bezměrov Popůvky. Je to srážka osobáku s nákladňákem, momentálně je to tady uzavřené, na místě jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: zajímá, jakými tématy dnes žije náš region a co nejvíce rezonuje na lokálních webech, tak to si na správném místě. Už za 20 minut ti přineseme ty nejčerstvější novinky a místní perličky. Přejeme ti pohodové pondělí.
1: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů, Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se s námi skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
11: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
0: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko.
15: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rockový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte, má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
2: Jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšnáne. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Past na řidiče, kteří překračují rychlost v Boskovicích. Během podzimu tu začne naostro měřit rychlost úsekový radar v Dukelské ulici. Zatím je ve zkušebním provozu. Testování ukázalo 1000 přestupků za měsíc, píše o tom Deník. Nejistá budoucnost státní organizace Cermat, která připravuje testy pro přijímačky na střední školy. Premiér Andrej Babiš na svém Instagramu oznámil, že by si měla každá škola vybírat žáky sama. Ministr školství Robert Plaga reagoval, že by rušení Cermatu nemělo smysl. Sledujeme vývoj tohoto tématu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Sport. V boji o deblový titul pokračuje na Grand Slamu US Open tenistka Katka Siniaková. Po boku americké parťačky Taylor Townsendové dnes se vyrazí na newyorském betonu do 8finálového střetu. Po 6:30 večer našeho času vyzvou australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková. Na našich vlnách uslyšíte výsledek. Počasí.
3: Víme, jak bude. Později večer by nám mohlo začít oblačnosti ubývat. Teplotní maxima dnes hlásí hodnotu až 23 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit i 25. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 22 minut. Noc nás pak čeká teplejší než ty předešlé. Nejnižší teploty by měly spadnout k 13 až 16 stupňům. Zítra pak čekáme slunečno a výrazné oteplení. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme bouračku 2 osobáků v ulici Vejdovského. Na silnici překáží havarovaná auta, projet je ale možné. Na místě je policie. Vyšetřování probíhá na Kroměřížsku na trase Bezměrov Křenovice na silnici 47. Momentálně je to tady neprůjezdné. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Hulín Západ, ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého, taky v Prostějově v ulici Brněnská a v obci Střílky v ulici Zámecká. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: dělat stavebniny.
1: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Mlsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mlso.cz.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: O rovných 100 korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Vyrazit. Hledáte skvělé tipy, kam vyrazit? Všem milovníkům kultury dnes startují oblíbené dny evropského dědictví. Pokud máte chuť na film, v kině Metropol dnes od 18. úžasný dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti. Od 19. hodin se pak v kostele svatého Mořice rozezní francouzské symfonické varhany. Ve stejný čas přivítá i bazilika na svatém Kopečku Moravskou filharmonii. Tady se odehraje tradiční dobročinný koncert pro klíč. Přejeme vám krásné pondělí plné zážitků. Víme, co se děje tady.
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
5: U Bivoje všechno je.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš. Luskni.cz.
0: V Mžiku doručíme.
10: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
15: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Skyrock.

Ostravsko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Kdo jede Olomoucí, dodržujte povolenou rychlost. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě 1. máje u centra a v Keplerově ulici v Holici. Podobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech. Řidiči pozor u Prostějova. Na dálnici D46 u Držovic dnes začala oprava mostní římsy. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, práce za 2 miliony korun tu potrvají měsíc. A jak bude fungovat provoz?
3: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy bez směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Z očí do očí si opět budeme moci promluvit s vedením města Přerova. Tradiční setkání s veřejností a rozmluvu o současných tématech města plánuje primátor Petr Vrána na 17. září od 16 hodin v galerii Přerov. Minimální mzda loni nestačila na základní životní náklady. Ukazuje to analýza výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle výzkumu chybělo 1250 až 4280 korun. Loni činila hrubá minimální mzda 20 800 korun, tedy víc než 2/5 průměrné mzdy. Dál se řeší její přiměřenost. O novém výpočtu navýšení minimální mzdy pro další 2 roky dnes bude rozhodovat vláda.
1: Sport.
2: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Čínou 70-74 v prodloužení. Naše reprezentantky ztratily šanci na postup do play-off. Dnes od 20 hodin 45 minut hrajeme závěrečné utkání ve skupině D proti favoritkám ze Spojených států.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Září na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Letos se ale zdá, že se nám úplně nesplní. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty se nám mohou vyšplhat i ke 31 stupňům. Ve středu nám rtuť teploměru může vystoupat dokonce ještě o stupínek výš. V průběhu středečního odpoledne ale začne přibývat oblačnost a večer už se přidají přehánky, déšť, vyloučit nelze ani bouřky. I přes vyšší teploty nám pilový semafor zůstává zelený, to znamená, že podle meteorologů bude míra ohrožení pylem ve vzduchu nepatrná.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci už se pomalu lidi vrací domů z práce. V některých ulicích tak máme hustší provoz. Konkrétně jde o ulice Velkomoravská, Sokolovská, na Šibeníku, Dobrovského a Švajcarova. Pomalu to popojíždí ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého. Tady nám hlásíte zdržení i 21 minut. Pomalu budeme projíždět kolem nehody na Blanensku v obci Velké Opatovice v ulici Dlouhá. Na místě je policie a záchranné složky. Víme také, kde jsou policie. Hlídky stojí v Prostějově v ulici Brněnská, na D35 na exitu Unčovice, potkáme je taky v Napajedlech v ulici Nádražní a na průtohu v Miloticích nad Bečvou. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Ah.

0: Díky, že ti na našich vlnách můžeme dělat společnost. Společně trávíme pondělí 7. září. My pro tebe už za 20 minut máme nachystanou porci praktických tipů, které ti zjednoduší život. Do té doby ti hrajeme další várku hitu za hitem.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla, t-motor.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tento víkend přijede na Sobinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sobinci.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
11: Rádio Hana, Skyrock.
12: Skyrock.
13: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
14: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
13: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: životní styl na Skyroku.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelenty 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyrocku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Stavba přírodního koupaliště Burk blízko Olomouce pokračuje. Dělníci nyní betonují budoucí 50-metrový bazén. Společný projekt Hluboček, Velké Bystřice a Mrskles za 100 milionů korun vzniká ve 4 etapách a otevřít se má v příští sezóně.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Policisté z Přerova pátrají po 17-leté dívce, která utekla z dětského domova v Hranicích. Od konce dubna je nezvěstná, ale podle nejnovějších zpráv se teď pravděpodobně pohybuje přímo v Olomouci. Policie proto prosí veřejnost o jakékoliv informace, které by pomohly k jejímu nalezení. Výbuch sopky v Indonésii. Tamní úřady zastavily provoz na 8 letištích, včetně 2 mezinárodních v Jakartě, kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Sopečný popel představuje riziko pro leteckou dopravu. Kvůli erupci byly zrušeny a odloženy stovky letů. Podle úřadů nehrozí riziko vln tsunami a nejsou hlášeny oběti na životech. Nicméně úřady vyzvaly místní k ostražitosti. Oblast nyní prochází čištěním od popela.
0: Sport.
1: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. Přichází z polského týmu Pogoń Štětín. 25-letý levý bek má podle klubu vystužit defenzivu a dovede podpořit i útok, informuje o tom klub.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás teplejší noc než ty předešlé. Zpočátku budeme mít oblačno, postupně se ale vyjasní. Měsíc nám ale ani tak noc úplně neprosvítí. Momentálně totiž ubývá před dnem a osvětleno je sluncem jen 16% povrchu přivráceného k zemi. Noční teploty spadnou ke 13 až 16 stupňům. V údolích nám ojediněle klesne rtuť teploměru k desítce. Zítřejší ráno už nás přivítá slunečným počasím.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dodávky s osobákem řešíme na výjezdu z Bruchotína ve směru na Křelov. Na místě se vyšetřuje, se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Hlásíte nám bouračku taky ve Zlíně v ulici Mariánské náměstí. A připomínáme srážku nákladňáku s osobákem na cestě 47 mezi Bezměrovem a Křenovicemi. Omezení by tady mohla trvat až do 6:30 večer. Pomalu pojedeme taky na okruhu Olomouce na D35 na trase od Lipníku před exitem Olomouc Slavonín. Na krajnici je tady odstavené havarované auto. Přejeme vám pohodovou jízdu.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Vážíme si toho, že posloucháš naše rádio právě teď. Pondělní odpoledne přímo vybízí k malé pauze na kávu s náloží skvělé muziky. Už za chvilku otevřeme naše kalendárium a podíváme se na dnešní oslavence i zajímavé historické milníky. Přejeme ti pohodový zbytek dne.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
13: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
17: Rádio Hana, Skyrock.
18: Skyrock.
19: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dobrý den, 7. září otevíráme dnešní kalendář. Je to zároveň den otevřených dveří v kulturních a historických památkách. Pokud máte chvilku, vyražte za nějakým pěkným zážitkem. Své narozeniny dneska slaví legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý i kamarád do deště Sagvantofy. Půlkulatých 65 oslavuje excentrický baskytarista Vilém Čok z pražského výběru. Vil dostále hodně energie. Dnešní datum přináší i smutnou vzpomínku. Je to 15 let od tragické letecké nehody v Jaroslavli, při které zahynuli hokejoví mistři světa Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Kluci, vzpomínáme na vás. Na úplný závěr kalendáře dnešní sváteční jméno a to jsou všechny Regíny. Všechno nejlepší k svátku je 7. září.

0: Skyrock kalendárium.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
12: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
13: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
14: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
13: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

Marie Rezlerová. A Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026. Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková. K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje. Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

0: na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte, má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
2: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměš na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Střídání letního a zimního času v Česku hned tak neskončí. Vláda jeho pravidla potvrdila na dalších 5 let. Až do roku 2031 si tak budeme posouvat ručičky hodinek vždy poslední březnovou a poslední říjnovou neděli. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko. Počasí.
3: Víme, jak bude. Zítřek slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty by měly dosáhnout 27 až 31 stupňů. Očekáváme den bez deště a jen se slabým větříkem. Středa nám pak začne slunečně, v průběhu odpoledne ale bude od západu přibývat mraků. Postupně se přidají přehánky, deště, někde možná i bouřky. Podle odborníků by mohlo ve středu spadnout 5 až 15 mm srážek. V bouřce to bude i 25. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Kroměřížsku v obci Kvasice, v ulici Cihelna. Srazily se tu 2 osobáky, probíhá vyšetřování. S opatrností bychom ale měli projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Lipník Bohuslávky. Potkáme je taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Na té stejné silnici pomáhají a chrání taky na exitu Napajedla. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Díky moc, že jsi s námi i v odpoledních hodinách. Hrajeme ti parádní pecky, taky ti ale pravidelně přinášíme třeba rozhovory se zajímavými hosty. Jako každé pondělí i tentokrát zavoláme našemu rádiovému astrologovi už za 20 minut. Přejeme ti příjemný poslech a spoustu dobré nálady.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: korun měsíčně zvedne Olomoucký kraj pro následující školní rok stipendia na učňovské a maturitní obory. Je to poprvé od roku 2010, kdy hejtmanství touto formou podpory spustilo. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Smyslem navýšení stipendií je zatraktivnit pro žáky vybírajících si svou budoucí školu obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. Výše samotného stipendia je pak odstupňována podle ročníku. V takovém druháku mohou učni za celý rok, pokud budou mít vyznamenání, získat celkem 7,5 tisíce, což už je, si myslím, celkem zajímavá částka. Stipendium se týká v současnosti celkem 47 učebních a maturitních oborů. Namátkou mohou zmínit obsluhu CNC strojů, chemiky, instalatéry či zedníky. Získání stipendia je nicméně spjato s několika podmínkami, jako jsou dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví. V platnosti nám nadále zůstávají i tzv. Jesenická stipendia. Ta jsou určena speciálně pro žáky jesenických středních škol a jejich cílem je, aby nám žáci neodcházeli studovat jinam, ale aby zůstali právě na Jesenicku.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauliše a ten tuší, co připravují hvězdy během druhého zářijového týdne. Tondo?
4: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
5: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo, ten víkend by měl být po dlouhý době takový jako víkend za odměnu pro všechny.
3: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. Druhý zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
5: Moc ti děkuju, moc zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý Olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
11: U Bivoje všechno je.
12: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band.
1: Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Rokové hity hrajeme non-stop.
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a dvou mladistvých.
3: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
2: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Střídání letního a zimního času v Česku hned tak neskončí. Vláda jeho pravidla potvrdila na dalších 5 let. Až do roku 2031 si tak budeme posouvat ručičky hodinek vždy poslední březnovou a poslední říjnovou neděli.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Zítřek slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty by měly dosáhnout 27 až 31 stupňů. Očekáváme den bez deště a jen se slabým větříkem. Středa nám pak začne slunečně, v průběhu odpoledne ale bude od západu přibývat mraků. Postupně se přidají přehánky, deště, někde možná i bouřky. Podle odborníků by mohlo ve středu spadnout 5 až 15 mm srážek. V bouřce to bude i 25.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Kroměřížsku v obci Kvasice, v ulici Cihelna. Srazily se tu 2 osobáky, probíhá vyšetřování. S opatrností bychom ale měli projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D35 na exitu Lipník Bohuslávky. Potkáme je taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Na té stejné silnici pomáhají a chrání taky na exitu na Pajedla. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
2: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Střídání letního a zimního času v Česku hned tak neskončí. Vláda jeho pravidla potvrdila na dalších 5 let. Až do roku 2031 si tak budeme posouvat ručičky hodinek vždy poslední březnovou a poslední říjnovou neděli. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko. Počasí.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že si užíváš hit za hitem právě na našem streamu. Určitě tě zajímá, jakými tématy dnes žije náš region a co nejvíce rezonuje na lokálních webech. Tak to si na správném místě. Už za 20 minut ti přineseme ty nejčerstvější novinky a místní perličky. Přejeme ti pohodové pondělí.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
6: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak už od nás víte, Dny evropského dědictví v Olomouci mlákají tento týden na pestrý program. Komplet ho najdeme na ded.olomouc.eu. Songy od Pink Floydů Pod širým nebem. Ano, do Velké Bystřice míří kapela Distant Bells. Pozvánku na páteční koncert pro nás má i report.cz. A ještě zdravíme Prostějov, tady se teď v září chystají na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se s námi skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
4: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
3: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami. Dnes

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
4: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
5: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
4: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
5: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Česko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
3: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
2: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
3: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Brno-Litovsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matiasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho solo lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje swinger, v 90. letech prochází dokn a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdala. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

at your whiskey barrel. That's me.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nemáme věšteckou kouli, přesto se můžeme dívat do budoucnosti, alespoň částečně. Na našem rádiu máme každé pondělí astrologa Tondu Bauriše a ten tuší, co připravují hvězdy během 2. zářijového týdne. Tondo?
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače.
3: Hele, je to hezký týden. Nejsou planety v kolizi, byly, ale už nejsou. Slunce, Mars ve spolupráci, zejména uprostřed týdne, středa, čtvrtek, pátek, to obrovsky nahrává tomu, aby jsme dělali věci normálně v klidu, s dobrýma výsledkama, malý úspěchy, malý pokroky vpřed, ale ono se to potom sčítá, někde se to projeví. Velmi slušný je to, prosím tě, směrem k víkendu, protože tam je navíc vynikající Merkur, planeta inteligence, rozumu, komunikace, nádherně ozářený, osvícený Uran, Pluto, Neptun, jo, takže hluboký, upřímný, pravdivý rozhovory, tohle my astrologové vidíme nesmírně rádi. Jo. Ten víkend by měl být po dlouhý době takové jako víkend za odměnu pro všechny.
1: Planety spolu vychází, Slunce a Mars spolupracují, před námi úspěchy a víkend se ponese ve znamení rozumu a komunikace. 2. zářijový týden jednoznačně v pohodě a v pořádku, co chceme víc. Astrolog Tonda Baudiš u nás každé pondělí, děkujeme za to.
2: Moc ti děkuju, moc zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

zbavit vás. I v úterý Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 1. září na Skyroku.
2: To bolo, to bolo. Jerasky som majoro.
1: Oblíbený film Černí baroni by nás nebavil nebýt pomocných technických praporů. Ty vznikají 1. září 1950. V roce 1985 znovu nacházíme legendární Titanic. Daří se tak oceanografovi Robertu Ballardovi s ponorkou Argo, kterou dříve užívá k hledání potopených amerických vojenských ponorek. Doma na suchu budeme vzpomínat na 90. léta, kdy zažívá naše tradiční tuzemská automobilka Škoda za pomoci nového majitele Volkswagenu velké oživení. 1. září 1996 představuje model Octavia, který vrací automobilku úrovní výroby do evropského standardu. A pro mnohé z nás je Octavka důvěrně známý dopravní prostředek. Nakonec Big Beatové narozeniny 1. září 1960 slaví je zpěvák a skladatel Joseph Williams. Nejvíce si ho pamatujeme způsobení ve skupině Toto v letech 86 až 88. Natáčí s ní desky Fahrenheit a The Seventh One. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.